Сонячні музикали. Dance.

0: Dance Radio, Brussels News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dance Radio.

ticket, please.

0: Yeah, she's at home.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina na prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
4: Dance Radio. Dance Radio.

nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chris.

Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

kvalitě drum'n'bassová muzika, tak laď každý pondělí Rave On Air od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum'n'bassová show Rave On Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave On Air od 6 večer na Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na ty nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina na prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Ano, je to tak, ladíte Dance Radio, ladíte Party Break, no mají by se dělala právě teď v místě, kde jsem já, Terka, ona vlastně ani nevím, co dělá, každopádně místo Terky máte mě, já jsem Chris Sadler, jsem s vámi až do 4, nebo vlastně jsem s vámi až do 4, pak se dáme dvouhodinovou pauzu. Než začíná můj pravidelný pořad Climax. Každopádně track před tím, co jste teď slyšeli, byl single v Romě, single z nového alba, který vyjde za dva týdny. Single se jmenuje Language Without Words. A tohle je Tim Baresco, Shiba San, All I Need.

0: usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
3: Dance Radio.

0: Dance Radio.
1: Nejlepší taneční muzika.
0: Muzika. Ano, posloucháte Dance Radio. Se mnou Chris Sadler, jsem tady místo Terky, jsem s vámi až te 4. Tohle je samozřejmě Love Story od Leo Bushwacka. Já jsem hrál včera večer, nebo včera podvečer na rooftopu nad divadlem Hibernia. Takový skvělý místo, úplně jako boží výhledy do Prahy a byli tam lidi jako takový, jako dejme tomu trochu starších ročníků. A chtěli, nebo měli jsme my DJs pocit, že lidi chtěli slyšet spíš zpívánky a tak dále, takže tenhle ten track, co právě teď hraje, zaznělo včera večer. Leo Bushwacka, Love Story, posloucháte Pazzi Break tady na Dance Radio.

Schwerda, jeden z členů Swedish House Mafia Axwell. Whatever turns you on. Ladíte Party Break tady na 89 a na 102.9 FM. To jsou frekvenci Dance Rádia.

0: Noční muzika. Dance Radio.
1: Tak jste asi všimli, že léto je zpátky, všechno je prostě lepší v létě, jen co je pravda, poslední dva dny zase máme 20 a něco víc, nebo dneska dokonce 31 jsem viděl v autě, když jsem jel sem. Takže jestli sedíte někde u bazénu, nebo na grilu, nebo respektive doufám, že nesedíte na grilu, nebo zrovna grillujte na zahradě, bohužel některé lidi musí být v práce, zrovna Michal mi píše, že sedí v autě a pracuje. Tak tenhle ten track je pro něj, to je Mark Knight a Mason Giving Up. Posloucháte Party Break, se mnou Chris Sadler, jsem tady až do 4 dneska místo Terky. Pak od 6-9 k můj pravidelný vysílání Climax. Tentokrát máme host ve studiu DJ Miza. Tak s vámi jsem prostě celý večer. Ladíte k Dance Radio.

0: novinka.
1: Novinka Dance Radio, je to tak nový, že to ještě voní novotou. Teď to bude trochu složitější to vyslovit. To novinka Dance Radio má na svědomí Annette Pfab. Zvláštní jméno a myslím, že se asi takhle úplně správně nevysloví, ale budíš. Track se jmenuje Wherever I Go, to je něco, které umím vyslovit. Ladíte Party Break tady na Dance Radio.

Ale nebojte se, nic, dobrá zpráva je, že my ještě máme půlka před sebou, ještě za chviličku uslyšíte Coldplay, Benny Benassi, The Call Sleepers, Delta Heavy, Sirez D, zrovna tohleto je Don Diablo, Freak Like Me.

tenhle ten track jsem dlouho neslyšel. To je Cyrus D, který je pseudonym pro Švéda Erik Pritz. Pravda, že Erik zas tak často nevedává muziku, ale když už jo, tak to stojí pravdu za to. To je jeho track z roku, ani nevím, bych tipnul tak jako 15 let zpátky, střílím z boku. Každopádně se to jmenuje On Off Series D. Ladíte Party Break tady na 809 a na 102.9 FM.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Absolutní klasika Inner City Good Life, to je track, který vyšel už v roce 88 minulého století, to má na svědomí Kevin Saunderson. Taková postava z amerického Detroitu.
1: Dance Radio.
0: A tež něco trochu aktuálnějšího, to je zkusím to ještě jednou. To je Wilkinson a Katie Alex. Však se jmenuje Ultra Violet. Ladí to pásí break se mnou Chris Sadler, jsem tady místo Terky a jsem s vámi ještě minimálně další 35 minut.

Rádio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Rádiu. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: To je teda basa. Mám svůj nejlepší bass face na sobě právě teď. Tenhle track se jmenuje A New Error. Je to od Moderát.
1: Dance Radio. Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.
0: A teď rychle do Brna. Orbit Junior, a.k.a. Dominik Gehringer. Mám velkou radost, že Dominik pomalu, ale jistě dostává ten úspěch, který zaslouží. To je jeho track I Need Breath. Dominik Gehringer tady na Dance Radio.

0: přátelé, přátelé, jdeme do finále, poslední pár minut party breaku tady na Dance Radio. Teď si dám menší pauzu a pak od 6 do 9 můj pravidelný pořad Climax. Tentokrát můj host ve studiu bude DJ Miza. A máme i zahraniční mix od Alana Fitzpatricka. Plus nějaké novinky z mého virtuálního kufříku. Tady od 6 tady na 89 a na 102.9 FM. Já moc děkuji, že jste poslouchali pásí break se mnou a Krysala místo Terky a myslím, že příští neděli už bude Terka zpátky tady v hot seatu. Mějte se zatím krásně. Ahoj. Dance Radio. Dance Radio. Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: News Radio, Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love the Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

divadlem Hybernia přímo na náměstí Republiky v Praze s nejlepším výhledem na celou Prahu. Následně do Radosti FX. Ve všech třech místech úplně skvělí lidi, kdyby to bylo takhle každý víkend, tak jsem jeden spokojený kluk, takže moc děkuju všem, kteří přišli se mnou kalit a pařit. Ale nechal jsem dost v rezervu a na dnešní večer, protože dnes od 7 mi přijde host, který určitě má hodně co říct. Od 7 můj dnešní host je DJ Miza, pak od 8 trochu techinko, tentokrát z Anglie. Od Alana Fitzpatricka. Ale první hodinu pro vás budu míchat živě ve studiu. Tak pojďme na věc, posloucháte Climax tady na Dance Radio.

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90.

0: Tak můj dnešní host bohužel se značným zpozděním a myslím, že dostává čestný druhý místo a myslím, že nejpozději jsem do rádia přišel kdysi dávno Fatty M, kdy jsme bydleli v jiným, na jiné adrese, ale dneska přece jenom s zpozděním, ale je tady můj dnešní host DJ Miza, to nazdá si čuku, nazdá ty kluku.
1: Taky, ahoj, já vás zdravím všechny, ahoj, díky Chrisy.
0: Musím zeptat tak nějak jako aspoň po mikrofonu, jak to, že jsi měl dneska takový zpoždění?
1: Hele, prosím tě, my jsme se úplně totiž zasekali v koloně před Prahou a opravdu to byl problém. Jeli jsme sem asi 400 km v hodině, takže se omlouvám.
0: A odkud jedeš?
1: Ze Semil.
0: Aha, Semily.
1: Liberecký kraj.
0: Jo, takhle, zrovna jsem kousek od vás teda byl v pátek. Prosím tě, aby třeba jako nějaký, já věřím tomu, že jsou nějaký lidi, kteří by ti možná i neznali, tak já zkus třeba jako ve dvou nebo třech větech si představit, kdo je vlastně DJ Miza.
1: Tak Chrisy, DJ Miza je člověk, který začínal s elektronickou hudbou a hrát tu bez slušu od roku 2001, takže tak ano, není mi 20, je mi trošku víc, ale...
0: A přitom vypadáš stále mladě.
1: A přitom jsem úplně zřícenej teď, jo, ale to. Hraju dlouho, opravdu už říkám, od roku nějakých 2001, spolu jsme se párkrát taky hodněkrát potkali.
0: Ano.
1: Kdybych to měl říct opravdu v kostce, tak za těch pár let jsem byl i produkční a tak dále, hraju neustále, no a posledních pár let vlastně hodně okupuju teď Liberecko, třeba liberecký klub Bunkr a tak dále, takže tam teď máme nějaký svoje rezidentní noci a tak dále a rozrůstá se to čím dál tím více, protože poslední pár let jsem si řekl, že je už na čase produkovat, takže a sám víš, jak to funguje v tomto biznesu, takže tak.
0: Zatím samé dobré zprávy, že jsem rád, že se ti daří a předpokládám, že když už jde na nějaký mejdanou nebo chceš jako něco poslechnout, tak musíš spíš do Liberce, než zůstat v Semilech, je teda?
1: Tak, to je pravda, u nás se teda dříve děli hodně jako eventy, ovšem jdeme s dobou a tak dále, takže ty, co dělali ty mejdany, tak vyrostly a jsou různě pryč, no a mně se to jako přestalo chtít dělat, takže jel jsem do světa, tam jsem nabral zkušenosti a teď jsem vlastně zpět, kdybych to tak měl říct, tak nějaký 2-3 roky v mém rodišti a takže teď znova to ožívá, ale říkám, spíš se soustředím na to Liberecko a dál, tam je možná ta výchozí brána.
0: Rozumím, tak že jsi šel do světa, to je hodně široký pojem, co mám pod tím představit, kde jsi vlastně byl?
1: Hele, cestoval jsem různě, byl jsem třeba 3 měsíce na ostrově Kos v Řecku, tam jsem třeba hrál a tak dále, různě na lodích a tak, Švýcarsko, státy Amerika a tak dále, takže a teď, ale spíše tak po Evropě, ne úplně hudebně vždycky, spíše pracovně, to je tak jako logicky, když člověk roste a tak dále, ale říkám, posledních pár let jako se spíš soustředí opravdu, jako že jsem doma ve studiu, v Semilech, kde mám a tam dělám hudbu, produkuju, masteruju a tak to mě asi naplňuje teď nejvíc, asi si myslím.
0: Já předpokládám, že přece jenom, když nebudeme koukat na velikosti té akci, nejbrž jak lidi tam chovají, nebo jak lidi přijímají tu taneční muziku, jak to hodnotíš třeba ten Kos nebo Amerika oproti tomu, jak to je ta cena tady v Česku?
1: Ale musím ti říct úplně na rovinu, že opravdu hodně specifický je Liberecký kraj a obzvláště Semily a obecně Liberecký kraj a Pardubický taky, když zůstaneme zatím v těch českých vodách. Tam mají hodně rádi, přijímají tu elektronickou hudbu, hodně mají rádi tvrdší, jakoby tech house až jako techno, hodně, to konec konců jsme tím jako široce známí. Takže to je tak jako za Česko, ale co se týká jako ty Evropy a tak opravdu tyhle ty sluneční města a země, tak tam je to spíš opravdu o hodně velký komerci, bych řekl já, nebo s tím, co já jsem se potkal, to jsem hrál v největším klubu na tom ostrově dvoupatrovém Upstairs. A tam je to opravdu o komerci dokola, to seš prostě ořezávátko, jedeš prostě opravdu dokola. Takže tam je to spíš o tom utavit ty turisty a není to úplně tak, jako co se týká toho mainstreamu, úplně tak o ty klubové scéně, ale spíš opravdu o ty komerci. A Amerika, tak tam vládne podle mýho úplně král, asi Karl a takovýhle ty opravdu velký velký jména španělského jako rázu světového producentského a Kanada obecně dubstep, tam to je šílenost. Jako.
0: Rozumím. My jsme o tom bavili trochu mimo mikrofonu, jak jsem to pochopil, jak si sám teď do jistého míru zmínil, ty soustředíš poslední dobu hodně jako na vlastní produkce a nejsi úplně žánrový naměřený na jednoho stylu. Jak to mám taky pochopit? Jako to prostě jako děláš, sedíš tam do studia a děláš se ti zrovna ten dan jako napadne, nebo baví, nebo máš jako prostě všechno, ti baví úplně všechno a chceš zkusit všechno.
1: Hele, já jsem člověk, který vyrůstal jako v hudební rodině, můj táta byl velký jako hudebník, takže tak a já jsem
0: nevím. Neznámej, pardon, že ti do toho.
1: Moc ne, spíš v tom žánru byl dost jakoby v takovým hodně specifickým jako barovým a tak, ale jde o to, proč to říkám, že já jsem vyrůstal jako na jazzových věcech, Stevie Wonder, Sana Damantrea a takovýhle věci, než jako takový ten mainstream jako Michal David a tak. No a doma to u mě chodí tak, že já, jak říkáš dobře, tak já nemám jako hudební šuplík, protože myslím si, že kvalitní hudba a muzika se dá dělat v jakýmkoliv žánru a já sám hraju na 22 hudebních nástrojů, takže to
0: kolik
1: je
0: šef, pardon.
1: 22.
0: Kecáš.
1: No, ale na nic nepořádně, protikám. Takže tak a je to o tom, že prostě sednu a strašně rád dělám třeba filmovou hudbu, tak elektronickou a tím pádem strašně rád promítám do té elektronické hudby ty filmové prvky. To mám strašně rád. A strašně dobře se mi říkají takový ty příběhy v tom lámaném beatu teď poslední roky.
0: Rozumím. A ty skladby dostávají ven, nebo to jsou spíš pro vlastní počešení, zůstávají v šuplíku, nebo jak to je?
1: Hele, já jsem takový, že když už s něčím vystřelím ven, tak chci, aby to opravdu stálo za to, protože člověk, ať chce nebo ne, nebo já aspoň tak se srovnávám s těma nejlepšíma v tom daném oboru. A proto si myslím, že ukapený jako něco střílet ven je jako není úplně dobrý, takže pár věcí mám venku, třeba track Super, ten najdete všude. A spousta mých jakoby remixů zatím jakoby jsem tak opatrný v tom, ale plánu právě ke konci roku vydat opravdu věc, kde bude třeba 22 mých věcí.
0: A to je album nebo kompilace, nebo jak jsi to pojal?
1: Tak přemýšlím ještě, jak to právě pojmout, ale rozhodně chci, aby to bylo namíchaný v kuse a multižánrovej prostě příběh, protože chci, aby si to pustil a na začátku tě to vzalo, pohladilo a na konci tě to vykoplo prostě. Takže to je můj takový cíl. A přemýšlím, jak to pojmu ještě vlastně v podstatě.
0: To pohlazný zní dobře. Ty jsi mi původně kontaktoval, že plánuješ, a nevím, jestli přímo ty, nebo máš minimálně jako prostě v nějakou akci, která skoro 8. srpna, což je už za pár, v Krkonoších.
1: Krkonoše,
0: Krkonoše.
1: Krása.
0: kde mimo, to máte tam jako 2 stage, na techno stage hrajou starý Paperdeve, JR a Toky. O čem to vlastně je ta akce?
1: Tak tu akci vlastně pomáháme jakoby dostat ven, dělají to mi výborní kamarádi, se kterýma jsem vlastně v tom roce 2001 až 2006 jsme spolu hrávali. Jméno Honza Šapařík neboli Šáfa 54 a tak dále a ještě ze Submission Square právě, to je místní skvadra lidí, který na Vrchlapsku funguje strašně dlouho a jde o to, že dělají právě eventy, je to už vlastně 8. ročník vlastně.
0: Takže 8. ročník na 8.
1: Přesně tak, no. Ano, ne. A je to právě v pivnici Kufr, který je vlastně u Vrchlapského nádraží a je to 8.8. a vystoupí vlastně Toky, GR, Kanžaka, vlastně na ty drumbassový stage. Je tam spousty jmen, ale jde o to, proč je to tak zajímavý, protože jsme stará parta, který chtějí zpátky dostat takový ten zvuk, jak třeba, jestli si pamatuješ, tak tenkrát hodně u bývalým Vrchlapském Dr. Max, jak byl,
0: ano.
1: Tak vlastně spořádal Night of Techno. Tak to byl známý event strašně tam u nás a tak my bychom chtěli v podstatě něco obdobného přinést tam venku vlastně na dvou podích, což myslím, že doufejme, že se to povede, že všichni přijdete.
0: Tak držím palce, líbí se mi taková ta představa, já si to osobně představuji tak, jak to by bývalo kdysi, když jako se sešli nějaký ty původní DJs v nějakém místě, kde jako se noma je nic nekoná, tak myslím, že minimálně ve Vrchlabech snad teda by měl být o tom zájem, protože pokud se nemýlím, už tam se nic neděje.
1: Moc se tam toho neděje, to je pravda, a když tak opravdu v té pivnici Kufr, jménem, ono je takový zavádějící jako pivnice Kofr, ale jde o to, že což jako není úplně teda klasická pivnice, tak jak si můžete představit, je to opravdu krásný prostor u hlavního nádraží s krásnou zahrádkou. Je tam taková jako uvolněná atmosféra, je to super a musím říct, že na teda ten event dokonce bude hodně zajímavý doprovodný program, protože tam budou tam sprejovat graffiti, takže tam bude free wall, přijede tam track food, právě velice známá a oceňovaná restaurace Na špeku, a tak jo, to je ten brand. Mm-hmm. Budou tam opravdu zajímavé věci, budou tam vlastně výstava i obrazů, které budou prodejní ten den, je to od 17 hodin už od 5, já ten festival vlastně otvírám od 5, takže to není jenom o tom jako přijít a jako zatančit si jenom, ale opravdu myslím si, že to bude multikulturní zážitek s takovým jako lehčím přesahem, takže to myslím, že je zajímavé.
0: Tak držím palcem. Hele, prosím tě, ty jsi tady, nebo minimálně jsi tady u mě poprvé.
1: Ano.
0: Tady to funguje tak, že jako prostě takhle jako povolený první čas rozhovoru je víceméně, že co jsme měli, takový neformální pokec. A teď přijde druhá část. Dobře, jsi na to připravený?
1: OK, já bych chtěl napít. Ne, dělám si legraci.
0: Tak musím vysvětlit, jak tobě, tak i posluchače, že já mám takovou zásadu, že kdo přijde tak, jak poprosím, aspoň těch 15 minut předem, nechám přečíst ty otázky, aby byl trochu připravený. To bohužel není tvůj případ, takže začínáme zlehka. Občanský jméno?
1: Michal Mizer.
0: Věk?
1: 41.
0: Jsem se o tom přemýšlel, nebo si nechtěl to říct.
1: Ne.
0: Jsi svobodný nebo ve vztahu?
1: Složitý, pokračuj.
0: OK. V kolika letech si přišel o panictví?
1: Dejme tomu, dobře, budu slušnej, 16.
0: jakou hudbu si poslouchal, když jsi byl mladý? Třeba 12-letý Míza.
1: OK, jako 12-letý Míza jsem poslouchal prostě Steve Wonder. No.
0: OK. Mm. Popisek ve třech slovech.
1: Oheň, láska a dobrota.
0: To je dobrý. Kde jsi měl svoje úplně první hraní jako DJ?
1: V roce 2001 v Lomnickém klubu a jo, na tímto chci poděkovat Davidovi Kiloušku ze Semel, která je legenda.
0: A kdy jsi naposledy prošel zákon? Kdy?
1: Kdy naposledy? Mm-hmm. Třeba dneska, kdy jsem byl k tobě.
0: OK. Mám zeptat jak?
1: Ne,
0: nebo
1: ne, dobrý.
0: OK. Kromě jídla, vody a mobilu, které dvě věci bys chtěl mít se sebou, kdyby ztroskotal na opuštěném ostrově? Hmm,
1: tak to bym úplně přesně, protože můj život rozlišuju, koho bych si nechal na tom ostrově a koho bych snět. A bylo by to telefon a připojení k internetu.
0: OK. Co byl nejlepší dárek, který si kdy někomu daroval?
1: Jako dárek?
0: Dárek. No ne, co si sem dostal, ale někomu daroval.
1: Komu jsem daroval?
0: Ano.
1: A co to jako bylo?
0: Co byl nejlepší dárek, ano.
1: Co byl nejlepší dárek, OK. To byl zájezd.
0: OK, kam?
1: Bylo to do Evropy celý rodině. Ale stejně se to nestalo, protože jsme se nedohodli, takže tak.
0: OK, a komu to bylo?
1: Rodině, přímo jako ty nejbližší.
0: Kdyby natočil film o tvém životě, který herec by hrál hlavní roli tebe?
1: Mně. Tak rozhodně by to byl asi Johnny Depp.
0: OK. S kým bys chtěl být ovězněný ve výtahu?
1: S Milou Kunis.
0: To je ta z... teď nepamatuju ten film.
1: Je jí spousty. Mila Kunis, krásná herečka.
0: Hrála se s Brucem Willisem. Myslím, že... 12 opic nebo tak něco.
1: Teď jsem překvapil. To teď jako nedám z hlavy, ale prostě Mila Kunis.
0: OK, dobře.
1: Krásná.
0: Kdybys mohl mít jednu super schopnost, jakou bys jsi vybral a proč?
1: Být neviditelný, protože bych mohl dělat cokoliv bych chtěl.
0: Kdybys musel vybrat jednu skladbu, která by hrála po každé, když vstoupíš do místnosti, která by to byla?
1: A Secret Garden. Krásná věc. Já ani nevím ten název, jenom vím, že to je strašně stará věc, ale Secret Garden, taková krásná, pomalá, smutná věc. Takže já miluji melancholické věci a hopefully věci.
0: A když vstoupíš do místnosti, nemáš pocit, že potom by byli lidi smutně naladěni?
1: Ne, víš to. Tam, já bych prostě vstoupil do místnosti a teď by se rozehrály ty housla, ten klavír a každý by najednou na mě a teď...
0: Jo, to je bon. Jako.
1: Takže takhle bych to chtěl asi.
0: Jaké je tvoje největší tajná neřest?
1: Tajná neřest, kouření.
0: Zkusil jsi někdy s tím přestat?
1: Jo, jde to. Ale baví mě to, takže s tím přestávám.
0: Okay, v pořádku. Kdyby jsi musel na celý zbytek života vzdát orálního sexu anebo pici, co bys vzdal? to je?
1: No to je
0: otázka, co?
1: Hele, tak asi určitě pici.
0: Dobře, co chlastáš?
1: Já piju, já jsem rum, když už piju, tak rumy.
0: A často rád, nebo spíš jenom příležitostně?
1: Strašně příležitostně, protože si myslím, že ovlivňovat stav je úplně jako zbytečný, ale když už, tak za to vzít umím. Jako.
0: Okay. Tlačí se zubní pastu zprostřed doby nebo z konce?
1: Ne, já mám dávkovač.
0: Tak to jsi první člověk, který začal odpovídat.
1: To takový v té pumpičce.
0: Aha, co bych právě teď našel u tebe v lednici?
1: No hodně věcí. My totiž rádi jíme, hodně vaříme, máme venkovní kuchyň, ještě jsme si tady nechali udělat pískovcovou, takže u nás vlastně, protože máme velký dům čtyřposchodový a tam každý patro vaří, jako brácha, mamka, to do toho, že my máme jako fakt velký dům, takže tam bydlíme, já mám celý svoje horní patro, takže tam najdeš hodně věcí, tak, hodně.
0: Dobře.
1: Přijet někdy.
0: Tak jo, tak příště budu mít cestu kolem, okay. Klepu na dveře.
1: Tak.
0: Kdybys napsal autobiografii, jaký by to měl název?
1: Vlny.
0: A proč?
1: Vlny, protože myslím si, že každý život je jako ve vlnách, tak jako je hudba, přichází ve vlnách, různě nějaký intro předehrá tohleto, takže vlny asi.
0: A co bys udělal jako první, kdybys měl stroj času?
1: Tak na čím jsem zrovna teď přemýšlel, věř mi. Vrátil bych se o 20 minut dřív a přijel bych sem dřív.
0: Řekni mi o sobě něco, co nikdo dalšího neví. Je mezi námi.
1: Dobře, jsem černý.
0: To je velice jemně.
1: Ne, já se tomu radím. Co nikdo neví, jsem velice citlivý.
0: Aha, ok, dobře. Byl bys radši, kdyby na tebe utočil 1000 voublouda velikosti kuřete, nebo jedno kuře velikosti voublouda?
1: Tak to je stejná otázka, jako jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Asi ty malý. Ta menší varianta.
0: Víc
1: menších.
0: 1000 voubloudů velikosti kuře.
1: Přesně tak.
0: Kdybys musel do konce života jíst jedno jediné jídlo, které by to bylo?
1: To vím přesně, Kung Pao.
0: Kung Pao, Kung Pao. Okay. Kdyby tě unesl zloudo, chtěl bys, aby tě zachránil Bruce Willis, Chuck Norris nebo Steven Seagal?
1: Tak asi Steven Sekačka, že jo, to je jasný. Steven Seagal.
0: Teď takový chyták. Proč jsou poklopy kanálu kulatí?
1: Aby se mohli dát do sběrny, netuším.
0: Dobře, a to správně odpovídá tak jeden, dva lidi. Počkej, za rok.
1: Zamyslím se teda teď seriózně. Proč jsou kulatý poklopy od kanálu kvůli... No tak to fakt netuším teda.
0: Dobře, a já to stejně neřeknu.
1: Dobře.
0: Aspoň neřeknu to po mikrofonu, to aby...
1: Ale teď tím teda přemýšlím.
0: Co považuješ za svůj nejvyšší životní úspěch?
1: Že jsem tady dnes i s tebou.
0: A to je krásné, ale musím uznat některé lidi právě proto, jak nechám je přečíst ty otázky, protože pak jako loví odpovědi a pak jsou ty dlouhé pauzy ty jsi byl docela pohotavý, takže...
1: Tak to je prostě, já to tak mám, jsem poctěn tím, že si mě sem pozval, beru to opravdu seriózně, vážně, jsem strašně rád za to, protože tohle není samozřejmost a ty jsi ojedinělá osobnost tady u nás v český showbiznesu elektronickým, který tu je přes 20 let, 100% přes 20 let.
0: 30 už, no.
1: 30, tady. Tak. Já si tě pamatuju ještě opravdu, když jsi měl ještě úplně jiný brýle, když jsi hrál. A musím říct, že pro mě to je čest a s vámi si to vážím.
0: Tak děkuju moc krát. Poslední otázku a pak jdeme na ten set. Doplň větu. Budu DJ dokud... ..
1: Půjde elektrický prout.
0: Tak jo, paráda. Jdeme na ten set, pojď.

právě teď poslouchat takhle, jak starý, no 89 a na 102 FM, k poslechu, k tanci hraje DJ Míza. My face, I'm fucking dirty on. I need a shower, 'cause my face, I'm fucking dirty on.

0: Tak pane DJ, děkuji za parádní setík. Přeci jenom si představ, že věřím, že jsi byl trošku vystresovaný z té cesty, takže si vytáhl z kapse pořádný mazec, takže děkuji za to.
1: Já
0: ti možná radši zapnu ten správný mikrofon,
1: to bude lepší. Fajn, halo, halo, dobrý den, zkouška. Já ti moc krát děkuji, Christy, každopádně opravdu díky moc.
0: Prosím tě, než se rozloučíme, řekni nám, jestli ti uvidíme, uslyšíme live v nejbližší budoucnosti.
1: Tak určitě chtěl bych už znova zmínit ten liberecký klub Bunker, který teď, a nejenom teď, ale poslední dobou do toho opravdu šlapé, mimo jiné, mají tam skvělý nový zvuk, úplně opravdu to ti vykope ušníma z uší, jako doslova, jako, ale fakt jako úžasný klub, úžasný vibe, takže tam 14. září, ale vlastně teď nejbližší době 8.8., jak už jsem říkal, ve Vrchlapské pivnici Kufr, kde bude vlastně Toky GR Kanžaka, a pak máme vlastně rezidentní noc ještě ke konci září právě opět v Kufru, no a další termíny jsou v jednání samozřejmě, takže Kufr, Liberec a Vrchlabí.
0: Dobře, tak paráda, tak ještě jednou děkuju, že si udělal čas a cestu až z dalekého severu až k nám a doufám, že naše cesty se zase někdy brzy potkají.
1: Tak a já bych chtěl ještě jednou říct, poslouchejte Chrise, Dance Radio, protože to je úžasný člověk, úžasný pořad a všem moc děkuji, všecky vás miluju a přijďte 8.8. do Vrchlabí, budu se těšit.
0: Paráda, díky, čau.

tak aby náš dnešní host Míza měl aspoň nějaký setík, jelikož měl z roku zkrácený dvou hodinu, takže jsme nechali ještě 10 minut navíc hrát, to znamená, že teď je skoro přesně 8:10 a teď je čas na zahraniční mix. Zahraniční mix pokází tentokrát z Southamptonu v Anglii na jižní pobřeží mého rodného zemi. Je to od člověka, který hraje v klubech, jako jsou třeba Berkheim nebo na festivalu Creamfields, vydává

Figure, na Bedrock, na Drumcode a nebo jeho vlastní label We Are The Brave. Takže do devíti tady na Dance Radio Climax a Alan Fitzpatrick.

809 a na 102.9 FM právě teď ledíte Climax a britský techno Mr. Alan Fitzpatrick.

dobře, přátelé, jdeme do finále, poslední jsou dvě a půl minuty Climaxu tady na Dance Radio, což je čas akrát na dvě rychlý pozvánky. Dostal jsem booking celkem na poslední chvíli do klubu Bílý kámen, historický legendární klub Bílý kámen v Doxech, to budou tam už v pátek, tento pátek. Pak následující sobotu, to znamená 8. srpna budu v podniku, který se jmenuje U Jezeří, je to v Černicích, což je na severu od Litvinova, takže jestli jste někdy na severu a budete mít roupy příští sobotu, víte kam mířit. Každopádně ještě dnes večer na Dance Radio uslyšíte Mambo Ibiza, Planet Perfecto Paula Oakenfolda a od 11 je tady dnes i to osobně, ale jeho radio show od Christiana Varelli. Jestli chcete vědět nic víc ode mě, třeba poslouchat nějaký muziku, anebo dozvědět, kde budu hrát, tak všechno najdete na chrissadle.com. Já jsem Chris Sadle, díky, že jste poslouchali. Čau, čau!